Music is my first love, and it will be my last. Slam it!

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza během výsledkově velmi nabitého týdne vzrostla o procento. Největší zisk si připsali akcie zbrojaře Čekoslova Group, které posílily o 15%. Společnost reportovala výsledky za první čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků a možná důležitěji zároveň potvrdila celoroční a střednědobý výhled. Z kraje týdne také odmítla druhý report shortařů ze skupiny Hunter Brook. Po výsledcích o 7% posílili i akcie metalurgické společnosti Gevorkian, která na konferenčním hovoru naznačila záměr ve střednědobém horizontu snížit své zadlužení. Vyšší provozní ziskovost oproti očekávání reportoval Colt CZ Group a o svůj report se podělil také výrobce turbín Doosan Škoda Power. I když u něj vzhledem k projektovému fungování podle analytiků nebývá úvod roku příliš důležitý. Konal se jarní start day, což znamená smršť výsledkových reportů a aktualit menších společností z trhu Start Market. Než bych všech 10 prezentací stihnul shrnout, tak by vám vystydla káva. A tak si raději přečtěte náš burzovní newsletter. Tento týden bude reportovat pojišťovna VIK a po odložení také Photon Energy, který v pátek po trhu informoval o odložení výplaty již druhého kupónu dluhopisů. Z dalších zpráv Philip Morris ČR spustil výrobu nikotinových sáčků v Kutné Hoře, Kofola dokončila akvizici polovičního podílu v panamských pivovarech a pojišťovna VIK zase ovládla německou pojišťovnu Nürnberger. Zahraniční analytici korigovali své cílové ceny pro Čekoslova Group a Jan Raška z FIOBanky potvrdil cílovou cenu 981 korun pro Colt CZ Group, ovšem doporučení snížil na stupeň redukovat. Pohled do makrosvěta. Ceny v průmyslu letos poprvé meziročně vzrostly, a to rychleji oproti očekávání. Významně vzrostly ceny koksu. Tento týden bude zveřejněn sentiment v ekonomice a druhý odhad HDP. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na záhadu, která obrací učebnice astronomie na ruby. Vědci dlouho předpokládali, že kamenné planety v galaxii vypadají uvnitř jako Země. Železné jádro, kamenný plášť, tenká atmosféra. Krásně přehledné jako

you play.

0: serverech na trhu už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: I took a risk. I put Gangsta on my back and I ventured out to do this jazzmatazz thing because I did want to be acknowledged as pioneers of the hip-hop jazz thing.
2: Rapper Guru ze super úspěšného hip-hopového duo Gangstar se vrhl do neznámých vod. Už nechtěl pouze samplovat jazzové desky, ale skutečně komponovat jazz rap. Guru přizval ke spolupráci na desce Jazzmatazz Volume 1, která vychází 18. května 1993, řadu špičkových umělců z oblasti jazzu. Na albu kombinující jazzovou kapelu s hip-hopovou produkcí a rapem se podíleli Brandon Marsalis, Courtney Pine nebo Roy Ayers. Ale risk je zisk. Navzdory průměrnému prodeji v Americe, album Jazzmatazz bude mít výrazný komerční úspěch v Evropě. Tento sukces a pozitivní recenze povedou k sérii alb Jazzmatazz s dalším velmi napapaným ansámblem.

0: hosty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoon rádia a Hučí kučí tance. Netflix nasazuje romantickou komedii s otočenou realitou Dámy mají přednost. Sky Showtime rozšiřuje univerzum Yellowstoneu Orange Datnových a Prime Video doručilo druhou řadu Bara Brava. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza během výsledkově velmi nabitého týdne vzrostla o procento. Největší zisk si připsali akcie zbrojaře Čekoslova Group, které posílily o 15%. Společnost reportovala výsledky za první čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků a možná důležitěji zároveň potvrdila celoroční a střednědobý výhled. Z kraje týdne také odmítla druhý report shortařů ze skupiny Hunter Brook. Po výsledcích o 7% posílili i akcie metalurgické společnosti Gevorkian, která na konferenčním hovoru naznačila záměr ve střednědobém horizontu snížit své zadlužení. Vyšší provozní ziskovost oproti očekávání reportoval Colt CZ Group a o svůj report se podělil také výrobce turbín Doosan Škoda Power. I když u něj vzhledem k projektovému fungování podle analytiků nebývá úvod roku příliš důležitý. Konal se jarní Start Day, což znamená smršť výsledkových reportů a aktualit menších společností z trhu Start Market. Než bych všech 10 prezentací stihnul shrnout, tak by vám vystydla káva. A tak si raději přečtěte náš burzovní newsletter. Tento týden bude reportovat pojišťovna VIK a po odložení také Photon Energy, který v pátek po trhu informoval o odložení výplaty již druhého kupónu dluhopisů. Z dalších zpráv Philip Morris ČR spustil výrobu nikotinových sáčků v Kutné Hoře, Kofola dokončila akvizici polovičního podílu v panamských pivovarech a pojišťovna VIK zase ovládla německou pojišťovnu Nürnberger. Zahraniční analytici korigovali své cílové ceny pro Čekoslova Group a Jan Raška z Fiobanky potvrdil cílovou cenu 981 korun pro Colt CZ Group, ovšem doporučení snížil na stupeň redukovat. Pohled do makrosvěta. Ceny v průmyslu letos poprvé meziročně vzrostly, a to rychleji oproti očekávání. Významně vzrostly ceny koksu. Tento týden bude zveřejněn sentiment v ekonomice a druhý odhad HDP. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: Once upon a time, there was a man named Damien.
3: Yeah. Ruby, I've got a high priority project for you.
4: You cannot legally make me break up with one of your girlfriends again.
2: He was an arsehole.
5: Fortunately, this story is also about a woman named Alex.
6: We're meeting up later at the pub for happy hour.
7: Oh, wow. I think my happy hour days might be long behind me.
6: Oh, I wasn't inviting you.
8: Ooh. Action! Na Netflixu se dnes objevuje romantická komedie Dámy mají přednost. Režisérka Thea Sherrock vypráví příběh Damiena Sachse, charismatického, ale nesnesitelně arrogantního workoholika a sukniškáře, který se chystá usednout na šéfovské křeslo velké reklamky. Jenže ráno se probudí v paralelním světě, kde má navrch druhé pohlaví. A tam, kde dřív rozdával rozkazy, teď najednou musí zkousnout, že mu v kanceláři velí neúprosná a brilantní Alex Foxová. Sacha Baron Cohen a Rosamund Pike tahají tenhle satirický souboj pohlaví s viditelnou chutí a po jejich boku jim sekundují taková jména jako Charles Dance, Emily Mortimer, Richard E. Grant nebo Fiona Shaw. Dámy mají přednost. Romantická komedie s převráceným světem a hvězdným obsazením je nyní na Netflixu.
3: Ruby, give me an ice pack.
4: Shall I pick up your dry cleaning as well? She's a
9: lady. Damien, what are you doing in my office?
6: What are you talking about? This is my office.
9: Damien, please.
3: Don't laugh at me. What is this?
6: Jesus.
9: Good Lord, he needs to knock one out.
10: Mm-hmm. This is not my house.
11: Now Pope Beatrice the Third.
12: My sperm, my choice.
6: Whose fucking cat is this?
3: She's a lady.
6: Women are in charge here.
11: What? It's a smile.
3: Where the hell am I?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zunrádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zunrádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a tristerská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zunrádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zunrádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: This life here is gonna work, isn't it?
1: We'll make it work.
2: Na Sky Showtime startuje nový western s názvem Ranč Dutnových a do titulních rolí se vracejí tváře, které fanoušci Yellowstoneu dobře znají. Beth a Rip, tedy Kelly Riley a Cole Hauser, jsou zpátky v sedle. Poté, co jejich montanský ranč srovnal se zemí lesní požár, rozhodnou se začít znova, tentokrát v texaské Rio Palomě. Jenže nový začátek přináší nové nepřátele. Stojí proti nim bezcitný konkurenční ranč, který se při ochraně svého impéria nezastaví před ničím a brzy zjistí, že v jižním Texasu je krevní pouto silnější a odpuštění vzácnější než voda v období sucha. Vedle Riley a Hausera se ve vedlejších rolích objeví Ed Harris a Annette Bening. Seriál Ranč Dutnových má 9 epizod a první dvě můžete sledovat exkluzivně na Sky Showtime už dnes. Další epizody budou přibývat každý týden.
3: It's the Dutton Ranch now.
4: My ranch is 190 years old, and I've worked very hard to protect it. Rip and Beth have secrets, and people with secrets can be useful. Corruptible, even.
1: Well, we need to be careful with this family. No one understands what we've done to protect this ranch. No one knows what we do to hold on to it.

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřed se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
5: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte v

0: la causa caratulada averiguación de asesinato y dice:
1: soy inocente.
2: Na Prime Video startuje druhá řada urugvajsko-argentinského kriminálního thrilleru Barra Brava. Tvůrce Jesus Barcera se vrací do světa, kde fotbal je jen kulisa a skutečnou hrou je moc, peníze a přežití. Barra Brava sleduje dva bratry, kteří jsou klíčovými figurami v operacích Barra Brava, skupiny fotbalových chuligánů oddaných klubu. Zatímco v první řadě si oba bratři prošli tvrdým pádem z milosti a museli od nuly vybojovat přežití bez ochrany gengu i bez peněz, teď přichází nové kolo. Polako se v druhé sérii vyšplhá na vrchol a vezme si vedení Bary do svých rukou. A právě to rozpoutá otevřený konflikt s vlastním bratrem. Sourozenci jako spoluhráči i soupeři zároveň. V hlavních rolích se vrací Gaston Pauls a Matthias Mayer. Druhá řada Barra Brava je nyní k dispozici na Prime Video.
3: Yo soy capo de la barra.
4: ¿Y el polaco?
3: Polaco no va a estar más.
5: Yo no te pedí a vos negociar con Barra Bravas.
4: Já se pídu, chci jít jako mě.
6: Manuču, se terminamos.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Co nového nám On Demand scéna nabídla tento týden za novinky? Apple TV Plus, maximální potěšení zaručeno. Seriál o čerstvě rozvedené mámě, co se zaplétá do vydírání vraždy a mládežnického fotbalu. Tatiana Maslany v temné komedii s thrillerovým nábojem. HBO Max nasadilo miniaturní manželku. Technologická nehoda zmenší jednoho z manželů a rozpoutá pořádný boj o nadvládu ve vztahu. Matthew McFadden a Elizabeth Banks ve sci-fi komedii, kde dynamika páru nabývá doslova nových rozměrů. Netflix přišel se seriálem The Boroughs a partou seniorů ve zdánlivě dokonalém penzionátním městečku. Jenže z druhého světa číhá síla, která jim chce ukrást čas. Bill Pullman, Alfred Molina, Gina Davis a Alfred Woodard v tajemném sci-fi s hororovým podtextem a špetkou humoru. Pro fanoušky španělsky mluvené zábavy pak Netflix přidal argentinskou komedii Carissima o influence třicátnici, která spadne do pasti romantiky. Jako lehčí volbu servíruje Netflix film Dámy mají přednost. Sukničkář Sacha Baron Cohen se probouzí v paralelním světě, kde vládnou ženy, a jemu velí Rosamund Pike. A pro ty, kdo mají rádi animovanou dospěláckou komedii, přibývá seriál Období páření od tvůrců Big Mouth. Zvířecí romantická komedie o lásce, sexu a honu za protějškem v lese plném roztomilých, lež zhýralých tvorů. Prime Video přineslo druhou řadu latinskoamerického dramatu Bara Brava, která rozkrývá sourozenecký střet v zákulisí fotbalových chuligánů. A především pro fanoušky akce je na Prime Video film Tom Clancy's Jack Ryan Ghost War. John Krasinski se v reálném čase noří do smrtelného spiknutí po boku Sienny Miller jako agentky MI6 a Wendela Pierce. Sky Showtime nasadilo hned trio titulů. Eddington servíruje pandemický western z Nového Mexika, kde Joaquin Phoenix jako šerif a Pedro Pascal jako starosta skřížili politické meče, a k tomu ještě Emma Stone, Austin Butler a Luke Grimes. Sportovní horor Je to on. Quarterback dostane šanci od svého idolu, ale trenérovo charisma se mění v noční můru. A pro fanoušky Yellowstoneského světa startuje na Sky Showtime Ranch Dutnových. Rip a Beth opouštějí Montanu a zkouší štěstí v texaské Rio Palomě, kde je konkurence bezcitná a odpuštění vzácné. Kelly Riley, Cole Hauser a nově Ed Harris a Annette Bening. Na streamingu je toho tento týden dost, tak máte o víkendu na co klikat. Hovk!

Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace z kin, streamingu nebo nových videonosičů. Všechny novinky, co jsme tento týden podrobně probírali, najdete v článku i z trailery na našich stránkách, takže se nežinírujte a klikněte na zunradio.cz. Díky, že jste naladěni na Zun Radio, máte vkus. Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Jak naladíte rádia v DAB+? Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Pojďme si hrát novinku Powerplay. Toto se hovorí, že Soak Soul. You are.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady.

0: barvech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz Dobrá doména.

0: krátky a reklamný blok. Amen.
1: Spot. Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
2: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom.
5: Tak co? Dobrý?

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza během výsledkově velmi nabitého týdne vzrostla o procento. Největší zisk si připsali akcie zbrojaře Čekoslova Group, které posílily o 15%. Společnost reportovala výsledky za první čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků a možná důležitěji zároveň potvrdila celoroční a střednědobý výhled. Z kraje týdne také odmítla druhý report shortařů ze skupiny Hunter Brook. Po výsledcích o 7% posílili i akcie metalurgické společnosti Gevorkian, která na konferenčním hovoru naznačila záměr ve střednědobém horizontu snížit své zadlužení. Vyšší provozní ziskovost oproti očekávání reportoval Colt.cz Group a o svůj report se podělil také výrobce turbín Doosan Škoda Power. I když u něj vzhledem k projektovému fungování podle analytiků nebývá úvod roku příliš důležitý. Konal se jarní start day, což znamená smršť výsledkových reportů a aktualit menších společností z trhu Start Market. Než bych všech 10 prezentací stihnul shrnout, tak by vám vystydla káva. A tak si raději přečtěte náš burzovní newsletter. Tento týden bude reportovat pojišťovna VIK a po odložení také Photon Energy, který v pátek po trhu informoval o odložení výplaty již druhého kupónu dluhopisů. Z dalších zpráv Philip Morris ČR spustil výrobu nikotinových sáčků v Kutné Hoře, Kofola dokončila akvizici polovičního podílu v panamských pivovarech a pojišťovna VIK zase ovládla německou pojišťovnu Nürnberger. Zahraniční analytici korigovali své cílové ceny pro Czechoslovak Group a Jan Raška z Fiobanky potvrdil cílovou cenu 981 korun pro Colt.cz Group, ovšem doporučení snížil na stupeň redukovat. Pohled do makrosvěta. Ceny v průmyslu letos poprvé meziročně vzrostly, a to rychleji oproti očekávání. Významně vzrostly ceny koksu. Tento týden bude zveřejněn sentiment v ekonomice a druhý odhad HDP. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví

my wallet. I don't need.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
1: Multifaktor.
0: Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: percentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026. V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak napijte v ně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
9: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

O pár minút začína Púlnoc Hollywoodu. No a slovo predám do Pražského štúdia. Zuzka, pozdravujem. Peace, love and house music.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. No. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
6: Zoom. This is a power play.

0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Do kina můžete nově vyrazit na sondu do otevřeného vztahu v dokumentu Hranice věrnosti. Na Netflixu je Období páření a Sky Showtime doručil Panství Downtown velké finále. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Ľúbim svojho manžela. Rodina pre nás znamená všetko. Chceli sme nájsť spôsob, ako spolu vydržať celý život. No za tie roky nás už poznám. Napadlo nám jedno elegantné riešenie. Otvorený vzťah.
1: Do kin vstoupil slovenský dokumentární film s názvem Hranice věrnosti. Režisérka Diana Fabiánová natočila film o sobě a svém manželovi, jenže po letech budování rodiny do jejich vztahu vstoupila nevěra. Místo, aby krizi pohřbili pod koberec, rozhodnou se udělat něco méně obvyklého, přiznat si vzájemná selhání, otevřít komunikaci na úplně jiné rovině a nakonec zkusit otevřený vztah. Jenže zbavit se nedůvěry se ukáže jako mnohem těžší, než vypadalo v teorii. Film sleduje jejich cestu pozoruhodnou otevřeností a přidává i pohled do rodinného zázemí obou protagonistů, kde se začnou odhalovat traumata putující napříč generacemi. Pokud si pohráváte s myšlenkou otevřeného vztahu, máte nyní možnost podívat se hlouběji na takovou životní změnu. Hranice věrnosti, slovenský dokument o lásce, odvaze a rodinných vzorcích, které si sebou neseme, aniž bychom o tom věděli, najdete nyní v kinech díky distribuci Atlas Cinema.
2: Že jsi mi to nepovedala.
3: Odídeš s někým jiným, nedáš vědět.
2: To normálne, nie?
4: Žena má mať tak širokú sukňu, aby zakryla všetky tajomstvá, čo sú v rodine.
5: 4 důvody pro DAB.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Zun Rádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to 1930.
5: Action. Na Sky Showtime dnes přistál filmový rozlučkový ceremoniál, velkolepé finále slavné britské ságy s podtitulem Panství Downtown velké finále. Režisér Simon Curtis a scénárista Julian Fellowes, který celý svět vymyslel, nás vracejí do Downtown Abbey na Prahu 30. let. Mary se ocitá uprostřed veřejného skandálu poté, co jí rozvod vyřadil z londýnské aristokracie a navíc rodinné panství potřebuje nákladnou modernizaci. Do toho se bratr její matky v podání Paula Giamattiho noří hluboko do finančního skandálu, který ohrožuje celý rod. A na panství samém se časy mění. Hlavní komorník i kuchařka po desetiletích věrné služby odcházejí do penze. 2 hodiny závěrečné kapitoly jednoho z nejúspěšnějších britských seriálů všech dob, Panství Downtown velké finále, najdete nyní v rámci předplatného exkluzivně na Sky Showtime.
6: My God, what a melody!
7: He will be a sensation.
0: Trpíte depresí?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zun. Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmiřitelný boj.
2: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
3: Soustřed se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
2: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
2: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: Earth creatures, the greatest pursuit is finding a mating partner. This unimpressive beta male is faced with another mating season all alone.
1: Wait, are you filming this?
0: And failure to mate could mean the end of a bloodline.
1: Stop narrating at me! Leave me alone!
2: Na Netflix dorazil nový animovaný seriál pro dospělé a jeho tvůrci dobře vědí, jak pořádně vytočit hormony nahoru. Období páření. Tvůrci slavného Big Mouth, Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin a Jennifer Flackett totiž přicházejí s pokračovatelem v duchu své předchozí tvorby, tentokrát zasazeným do zvířecí říše. Seriál Období páření sleduje čtveřici lesních obyvatel hledajících lásku, sex a životního partnera. Medvěda Joshe, Mívala Reje, Srnu Fawn a lišku Penelope. Téma je jasné. Hledání partnera, přirozené pudy a romantická komedie v hávu chlupatých hrdinů, kteří se v tom všem rovněž pěkně štelují. Jestli jste si oblíbili Big Mouth, tady jsou stejně hormonálně nabuzení, jen tentokrát na čtyřech nohách. Animovaný seriál Období páření najdete nyní výhradně na Netflixu.
3: You gotta get back on the horse.
4: Now kiss me, but don't stick out your tongue because I'll think it's a finger and I'll bite it off.
5: My heart desires love.
6: A little cliche, but we'll go with love.
7: Hey, Dave, dude, we're on lesbians.
8: Nice.
7: Nice.
9: Každý je v něčem dobrý. Vy například?

Podobného přibylo roky minulý čtvrtek, tedy 21. května. Ze světa hvězdných válek dorazil Mandalorian a Grogu. Pedro Pascal alias Din Djarin se vrací na velké plátno a bere sebou i svého malého zelenkavého svěřence. Zlé impérium sice padlo, ale galaxie se stále zpamatovává a nově vzniklá republika potřebuje pomoc legendárního lovce odměn. Ve filmu se objeví i Jeremy Allen White a Sigourney Weaver. Kdo preferuje horor, ten zamíří do kina na Pasažéra. Mladý pár na výletě s karavanem zastaví u čerstvé havárie a od té chvíle se jim smůla lepí na paty jako přízrak z hororu. A přízrak tu opravdu je. Režisér André Overdahl servíruje napínavou jízdu s Melisou Leo a Louem Lobelem v čele. Z dokumentárních novinek je v kinech slovenský snímek Hranice věrnosti od Diany Fabiánové, upřímná otevřená sonda do vlastního manželství v krizi otevřeného vztahu a generačních traumat. A pro píďata dorazil do kin Lumpík Špuntík, dánská animovaná pohádka o nezbedném trolovi z ostrova Bronholm, který se tajně vydá do světa lidí. A jako velký návrat v obnovené distribuci se do kin vrátil i nestárnoucí Šrek. Zelený obr s oslíkem je zpátky a stále v plné formě. Tak to byl výčet posledních novinek v kinech. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si při pondělku naladili Zone Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management,
3: Sofia Recovery Plan.
1: Endpoint Detection,
3: Multifactor,
1: Penetrační test, Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
1: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Noc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza během výsledkově velmi nabitého týdne vzrostla o procento. Největší zisk si připsali akcie zbrojaře Čekoslova Group, které posílily o 15%. Společnost reportovala výsledky za první čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků a možná důležitěji zároveň potvrdila celoroční a střednědobý výhled. Z kraje týdne také odmítla druhý report shortařů ze skupiny Hunter Brook. Po výsledcích o 7% posílili i akcie metalurgické společnosti Gevorkian, která na konferenčním hovoru naznačila záměr ve střednědobém horizontu snížit své zadlužení. Vyšší provozní ziskovost oproti očekávání reportoval Colt CZ Group a o svůj report se podělil také výrobce turbín Doosan Škoda Power. I když u něj vzhledem k projektovému fungování podle analytiků nebývá úvod roku příliš důležitý. Konal se jarní Start Day, což znamená smršť výsledkových reportů a aktualit menších společností z trhu Start Market. Než bych všech 10 prezentací stihnul shrnout, tak by vám vystydla káva. A tak si raději přečtěte náš burzovní newsletter. Tento týden bude reportovat pojišťovna VIK a po odložení také Photon Energy, který v pátek po trhu informoval o odložení výplaty již druhého kupónu dluhopisů. Z dalších zpráv Philip Morris ČR spustil výrobu nikotinových sáčků v Kutné Hoře, Kofola dokončila akvizici polovičního podílu v panamských pivovarech a pojišťovna VIK zase ovládla německou pojišťovnu Nürnberger. Zahraniční analytici korigovali své cílové ceny pro Čekoslova Group a Jan Raška z Fiobanky potvrdil cílovou cenu 981 korun pro Colt CZ Group, ovšem doporučení snížil na stupeň redukovat. Pohled do makrosvěta. Ceny v průmyslu letos poprvé meziročně vzrostly, a to rychleji oproti očekávání. Významně vzrostly ceny koksu. Tento týden bude zveřejněn sentiment v ekonomice a druhý odhad HDP. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: Classica.
1: Zoom.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na něco, co možná převrátí celé hledání mimozemského života. Jak popisuje magazín Universe Today, mezinárodní tým vědců publikoval v Nature Astronomy studii o takzvaných falešně negativních výsledcích. Víte, vědci se desítky let bojí falešně pozitivních objevů, že někde uvidí mikroba a ono to bude jen smítko na čočce. Jenže opačný problém je horší. Co když život najdeme a vůbec si toho nevšimneme? Autoři navrhují nasadit umělou inteligenci, která dokáže odhalit i nepatrné stopy života, vzorce, které lidské oko přehlédne. Představte si, že roku 2035 kvadrokoptéra Dragonfly poskakuje po Titanu a my hledáme špatné věci na špatných místech. Hlavní autorka Inge Lawson-Kate říká, ptejme se lépe, hypotézy testujme přísněji. Možná život není schovaný, možná se jen špatně díváme. Tak ať vám hvězdy mrkají zpátky, mějte se pozemsky.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun rádio i vy.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
5: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: Budka z borovice pro ptáky.
7: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
6: Obytej v les, 2,8 centáků.
7: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
6: Ne.
7: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
8: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
6: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
8: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
6: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
8: Myslíte nějakou m***u?
6: No...
8: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
6: Cože?
8: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
7: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
8: A hlavně... Má okulink.
6: Okulink?
7: Asome. Tichý zážitek.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Dr. York vydává 6. května 1985 své debutové album New. Z obalu stříká čertovské charisma v obleku, booklet je zasypaný romantickými texty a v zádech má vlastní label Passion, studio i kapelu.
2: Zajímavý, vášnivý.
1: Skladba It's Only a Dream se tiše šíří rádiovým éterem, jenže za mikrofonem se skrývá mnohem víc. Dr. York zároveň vede náboženské hnutí, které kombinuje černý nacionalismus, islám, egyptskou mytologii, UFO, konspirační teorie a vlastní tvrzení, že je mimozemský učitel z planety Risk. A samozřejmě, že za touhle šaškárnou jsou věci mnohem temnějšího charakteru.
3: To ne!
1: Sekty tohoto zpěváka, proroka, léčitele a mimozemšťana mění jména rychleji než obaly kazet a všechny spojuje jedno. Dr. York v čele jako Supreme Grandmaster, Chief Black Eagle nebo taky Isa Al-Hadi Al-Mahdi.
4: And I want people to tell me, anyone who saw the movie 2001 Space Odyssey, I want y'all to see something. Because in that movie the computer took over. Do y'all remember that?
1: V 90. letech se Dr. York se svými 300 následovníky přesune do venkovské Georgie, kde postaví bizarní komplex jménem Tamaré, egyptský chrám uprostřed amerického jihu doplněný o sfingy, pyramidy a bránu jako z fantasy filmu. Tady už nebude hrát na popové žebříčky, ale na něco mnohem většího, spásu lidstva a vlastní kult Nubian Nation, který je zcela podřízen jeho zvrhlým choutkám.
5: Co se stalo?
6: Nemám zdát, ale vzbudil jsem se s tímhle.
5: Pane bože, to teď budu žít?
6: Tohle není Davidova hvězda, to je pentagram, satanický symbol užívaný k vyvolání démonů z pekla.
5: Tak to není dobrý.
1: Po miléniu už bude z neúspěšného R&B zpěváka Dr. Yorka zločinecký predátor, který bude odsouzen na 135 let vězení za sexuální zneužívání, obchod s lidmi a praní špinavých peněz v jednom z největších případů tohoto druhu v historii USA.
0: Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Single Story.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zun Rádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza během výsledkově velmi nabitého týdne vzrostla o procento. Největší zisk si připsali akcie zbrojaře Čekoslovak Group, které posílily o 15%. Společnost reportovala výsledky za první čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků a možná důležitěji zároveň potvrdila celoroční a střednědobý výhled. Z kraje týdne také odmítla druhý report shortařů ze skupiny Hunter Brook. Po výsledcích o 7% posílili i akcie metalurgické společnosti Gevorkian, která na konferenčním hovoru naznačila záměr ve střednědobém horizontu snížit své zadlužení. Vyšší provozní ziskovost oproti očekávání reportoval Colt CZ Group a o svůj report se podělil také výrobce turbín Doosan Škoda Power. I když u něj vzhledem k projektovému fungování podle analytiků nebývá úvod roku příliš důležitý. Konal se jarní start day, což znamená smršť výsledkových reportů a aktualit menších společností z trhu Start Market. Než bych všech 10 prezentací stihnul shrnout, tak by vám vystydla káva. A tak si raději přečtěte náš burzovní newsletter. Tento týden bude reportovat pojišťovna VIK a po odložení také Photon Energy, který v pátek po trhu informoval o odložení výplaty již druhého kupónu dluhopisů. Z dalších zpráv Philip Morris ČR spustil výrobu nikotinových sáčků v Kutné Hoře, Kofola dokončila akvizici polovičního podílu v panamských pivovarech a pojišťovna VIK zase ovládla německou pojišťovnu Nürnberger. Zahraniční analytici korigovali své cílové ceny pro Čekoslovak Group a Jan Raška z Fiobanky potvrdil cílovou cenu 981 korun pro Colt CZ Group, ovšem doporučení snížil na stupeň redukovat. Pohled do makrosvěta. Ceny v průmyslu letos poprvé meziročně vzrostly, a to rychleji oproti očekávání. Významně vzrostly ceny koksu. Tento týden bude zveřejněn sentiment v ekonomice a druhý odhad HDP. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na něco, co možná převrátí celé hledání mimozemského života. Jak popisuje magazín Universe Today, mezinárodní tým vědců publikoval v Nature Astronomy studii o takzvaných falešně negativních výsledcích. Víte, vědci se desítky let bojí falešně pozitivních objevů, že někde uvidí mikroba a ono to bude jen smítko na čočce. Jenže opačný problém je horší. Co když život najdeme a vůbec si toho nevšimneme? Autoři navrhují nasadit umělou inteligenci, která dokáže odhalit i nepatrné stopy života, vzorce, které lidské oko přehlédne. Představte si, že roku 2035 kvadrokoptéra Dragonfly poskakuje po Titanu a my hledáme špatné věci na špatných místech. Hlavní autorka Inge Lawson-Kate říká, ptejme se lépe, hypotézy testujme přísněji. Možná život není schovaný, možná se jen špatně díváme. Tak ať vám hvězdy mrkají zpátky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Io amo l'Italia e per un errore di un fiscalista io sono in questa situazione, ma io le tasse in Italia le ho pagate 17 anni fa.
2: Božská Sofia Loren se vrací domů do Itálie po dlouhých 10 letech, ale nečekají na ní jen média a fanoušci, ale také karabiniéry, kteří ji v pěkné bílé Alfě odvezou přímo do kriminálu.
3: Do kriminálu?
1: Jo, do kriminálu!
2: Sofia Loren se totiž celá léta musela hájit před soudem za krácení daní, které měla spáchat v raných 60. letech, kdy údajně připravila stát o 180 tisíc dolarů. Držitelka Oscara Sofia Loren tvrdila, že chybu udělal její účetní. Přesto jí v 80. bylo řečeno, že doplatí požadovanou částku a stráví 30 dní ve vězení.
1: Budu do chládku a bude po vtákách. Aspoň tý šaškárny bude jednou provždy konec.
2: 19. května 82 tedy nastupuje hvězda nejen italského stříbrného plátna svůj 30-denní trest, ze kterého ji ale propustí už po 18 dnech. Přesto tento zážitek Sofia Loren hodnotí jako traumatizující, zvláště když ho považuje za nespravedlivý, protože není podvodnice. Její účetní udělal chybu, před lety zemřel a ona teď musí pikat za jeho přešlapy. Ale pozitivum to má. Konečně bude moci opět svobodně jezdit do Itálie.
1: Ať je padavko!
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, lock management, SOC jako služba.
2: Recovery plan.
1: Endpoint detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
4: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
0: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
4: Někdo stojí tamhle v rohu.
0: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
8: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklamní

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza během výsledkově velmi nabitého týdne vzrostla o procento. Největší zisk si připsali akcie zbrojaře Čekoslova Group, které posílily o 15%. Společnost reportovala výsledky za první čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků a možná důležitěji zároveň potvrdila celoroční a střednědobý výhled. Z kraje týdne také odmítla druhý report shortařů ze skupiny Hunter Brook. Po výsledcích o 7% posílili i akcie metalurgické společnosti Gevorkian, která na konferenčním hovoru naznačila záměr ve střednědobém horizontu snížit své zadlužení. Vyšší provozní ziskovost oproti očekávání reportoval Colt CZ Group a o svůj report se podělil také výrobce turbín Doosan Škoda Power. I když u něj vzhledem k projektovému fungování podle analytiků nebývá úvod roku příliš důležitý. Konal se jarní start day, což znamená smršť výsledkových reportů a aktualit menších společností z trhu Start Market. Než bych všech 10 prezentací stihnul shrnout, tak by vám vystydla káva. A tak si raději přečtěte náš burzovní newsletter. Tento týden bude reportovat pojišťovna VIK a po odložení také Photon Energy, který v pátek po trhu informoval o odložení výplaty již druhého kupónu dluhopisů. Z dalších zpráv Philip Morris ČR spustil výrobu nikotinových sáčků v Kutné Hoře, Kofola dokončila akvizici polovičního podílu v panamských pivovarech a pojišťovna VIK zase ovládla německou pojišťovnu Nürnberger. Zahraniční analytici korigovali své cílové ceny pro Čekoslova Group a Jan Raška z Fiobanky potvrdil cílovou cenu 981 korun pro Colt CZ Group, ovšem doporučení snížil na stupeně redukovat. Pohled do makrosvěta. Ceny v průmyslu letos poprvé meziročně vzrostly, a to rychleji oproti očekávání. Významně vzrostly ceny koksu. Tento týden bude zveřejněn sentiment v ekonomice a druhý odhad HDP. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu na Mars, konkrétně do podzemí. Vědci totiž chtějí poslat do marťanských lávových tunelů robota, který vypadá jako stočená stonožka. Jak popisuje portál space.com, profesor Mostafa Hasanarian z New Mexico Tech navrhl takzvaného roli-poli robota, který se kotálí jako svinka a uvnitř ukrývá tisíce maličkých dronů. Padákem se snese dírou ve stropě jeskyně, otevře se a vypustí takzvané pamteliškové drony, jež marťanský vítr roznese kilometry daleko. A teď držte klobouky. Lávové tunely na Marsu měří přes 1200 kilometrů. Dost na to pokrýt Spojené státy třikrát. Rovery jako Curiosity se tam nevejdou. Jsou prý velké jako školní autobus. Drony budou bílé, aby méně hřály a místo solárů využijí piezoelektřinu. Mapování vlhkosti, teploty, možná i stop života. Pampelišky na Marsu, kdo by to byl řekl? Tak ať vám hvězdy svítí a tunely nestraší.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story DeLorean nás přenesl do 16. května roku 1983, kdy se single Save the Overtime for Me od Gladys Knight and the Pips nachází na první příčce R&B žebříčku. A na samý vrchol hitparády se jim podařilo propracovat až po dlouhých 9 letech. Tomu se říká blbé období. Ale za 3 dekády působení mají za sebou i velké úspěchy.
2: Well, one of the most exciting things that happened to us was when we won the four awards on your American Music Award.
1: Právě album Visions, ze kterého si dáme zmiňovaný single, zajistí Gladys Knight and the Pips další ocenění pro nejlepší R&B skupinu roku na udílení amerických hudebních cen, ale na další Grammy si budou muset ještě chvíli počkat.
3: Ladies and gentlemen, Gladys Knight and the

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
3: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
5: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
3: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
5: Myslíte nějakou m***ku?
3: No.
5: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
3: Cože?
5: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
5: A hlavně má okulink.
3: Okulink?
4: Asome. Tichý zážitek.
6: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
7: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
8: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
6: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
7: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Prodáno.
2: Véakom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
2: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Myslíte, že máte dost?

0: Spot.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: balíček na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: krátky a reklamný blok. Amen.
1: Spot. Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Czech s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
2: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom.
5: Tak co? Dobrý?

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza během výsledkově velmi nabitého týdne vzrostla o procento. Největší zisk si připsali akcie zbrojaře Čekoslovaku, které posílily o 15%. Společnost reportovala výsledky za první čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků a možná důležitěji zároveň potvrdila celoroční a střednědobý výhled. Z kraje týdne také odmítla druhý report shortařů ze skupiny Hunter Brook. Po výsledcích o 7% posílili i akcie metalurgické společnosti Gevorkian, která na konferenčním hovoru naznačila záměr ve střednědobém horizontu snížit své zadlužení. Vyšší provozní ziskovost oproti očekávání reportoval Colt CZ Group a o svůj report se podělil také výrobce turbín Doosan Škoda Power. I když u něj vzhledem k projektovému fungování podle analytiků nebývá úvod roku příliš důležitý. Konal se jarní start day, což znamená smršť výsledkových reportů a aktualit menších společností z trhu Start Market. Než bych všech 10 prezentací stihnul shrnout, tak by vám vystydla káva. A tak si raději přečtěte náš burzovní newsletter. Tento týden bude reportovat pojišťovna VIK a po odložení také Photon Energy, který v pátek po trhu informoval o odložení výplaty již druhého kupónu dluhopisů. Z dalších zpráv Philip Morris ČR spustil výrobu nikotinových sáčků v Kutné Hoře, Kofola dokončila akvizici polovičního podílu v panamských pivovarech a pojišťovna VIK zase ovládla německou pojišťovnu Nürnberger. Zahraniční analytici korigovali své cílové ceny pro Čekoslovak Group a Jan Raška z Fiobanky potvrdil cílovou cenu 981 korun pro Colt CZ Group, ovšem doporučení snížil na stupeň redukovat. Pohled do makrosvěta. Ceny v průmyslu letos poprvé meziročně vzrostly, a to rychleji oproti očekávání. Významně vzrostly ceny koksu. Tento týden bude zveřejněn sentiment v ekonomice a druhý odhad HDP. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
1: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentru.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a tristerská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026. V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak napijte v ně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
9: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Andros, that disco feeling.
1: Ranní WC.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza během výsledkově velmi nabitého týdne vzrostla o procento. Největší zisk si připsali akcie zbrojaře Čekoslova Group, které posílily o 15%. Společnost reportovala výsledky za první čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků a možná důležitěji zároveň potvrdila celoroční a střednědobý výhled. Z kraje týdne také odmítla druhý report shortařů ze skupiny Hunter Brook. Po výsledcích o 7% posílili i akcie metalurgické společnosti Gevorkian, která na konferenčním hovoru naznačila záměr ve střednědobém horizontu snížit své zadlužení. Vyšší provozní ziskovost oproti očekávání reportoval Colt CZ Group a o svůj report se podělil také výrobce turbín Doosan Škoda Power. I když u něj vzhledem k projektovému fungování podle analytiků nebývá úvod roku příliš důležitý. Konal se jarní Start Day, což znamená smršť výsledkových reportů a aktualit menších společností z trhu Start Market. Než bych všech 10 prezentací stihnul shrnout, tak by vám vystydla káva. A tak si raději přečtěte náš burzovní newsletter. Tento týden bude reportovat pojišťovna VIK a po odložení také Photon Energy, který v pátek po trhu informoval o odložení výplaty již druhého kupónu dluhopisů. Z dalších zpráv Philip Morris ČR spustil výrobu nikotinových sáčků v Kutné Hoře, Kofola dokončila akvizici polovičního podílu v panamských pivovarech a pojišťovna VIK zase ovládla německou pojišťovnu Nürnberger. Zahraniční analytici korigovali své cílové ceny pro Čekoslova Group a Jan Raška z Fiobanky potvrdil cílovou cenu 981 korun pro Colt CZ Group, ovšem doporučení snížil na stupeň redukovat. Pohled do makrosvěta. Ceny v průmyslu letos poprvé meziročně vzrostly, a to rychleji oproti očekávání. Významně vzrostly ceny koksu. Tento týden bude zveřejněn sentiment v ekonomice a druhý odhad HDP. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vás vezmu na Mars, konkrétně do podzemí. Vědci totiž chtějí poslat do marťanských lávových tunelů robota, který vypadá jako stočená stonožka. Jak popisuje portál space.com, profesor Mostafa Hasanarian z New Mexico Tech navrhl takzvaného roli-poli robota, který se kutálí jako svinka a uvnitř ukrývá tisíce maličkých dronů. Padákem se snese dírou ve stropě jeskyně, otevře se a vypustí takzvané pamteliškové drony, jež marťanský vítr roznese kilometry daleko. A teď držte klobouky. Lávové tunely na Marsu měří přes 1200 kilometrů. Dost na to pokrýt Spojené státy třikrát. Rovery jako Curiosity se tam nevejdou. Jsou prý velké jako školní autobus. Drony budou bílé, aby méně hřály a místo solárů využijí piezoelektřinu. Mapování vlhkosti, teploty, možná i stop života. Pampelišky na Marsu, kdo by to byl řekl? Tak ať vám hvězdy svítí a tunely nestraší. Mějte se pozemsky.
3: Spot.
0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
4: Tak pojď. A do hlavy. No pojď. Tuba.
5: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz. Asome. Tichý zážitek.
6: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
7: Stroboskopická mucha!
6: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
9: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
10: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
11: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
9: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
10: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
12: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
13: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Chantemore, která umně kombinuje soul, R&B a jazzové prvky ve svém hlasovém projevu, vydává 25. května 1995 druhý single z alba Love Supreme. Single This Time pro Chanté znamená první velký zářez v žebříčku US Dance Club, když dosáhne 5. místa.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zun Rádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Do kina můžete nově vyrazit na sondu do otevřeného vztahu v dokumentu Hranice věrnosti. Na Netflixu je období páření a Sky Showtime doručil Panství Downtown velké finále. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: spôsob, ako spolu vydržať celý život. No za tie roky nás už pozná. Napadlo nám jedno elegantné riešenie. Otvorený vzťah.
1: Do kin vstoupil slovenský dokumentární film s názvem Hranice věrnosti. Režisérka Diana Fabiánová natočila film o sobě a svém manželovi, jenže po letech budování rodiny do jejich vztahu vstoupila nevěra. Místo, aby krizi pohřbili pod koberec, rozhodnou se udělat něco méně obvyklého, přiznat si vzájemná selhání, otevřít komunikaci na úplně jiné rovině a nakonec zkusit otevřený vztah. Jenže zbavit se nedůvěry se ukáže jako mnohem těžší, než vypadalo v teorii. Film sleduje jejich cestu pozoruhodnou otevřeností a přidává i pohled do rodinného zázemí obou protagonistů, kde se začnou odhalovat traumata putující napříč generacemi. Pokud si pohráváte s myšlenkou otevřeného vztahu, máte nyní možnost podívat se hlouběji na takovou životní změnu. Hranice věrnosti, slovenský dokument o lásce, odvaze a rodinných vzorcích, které si sebou neseme, aniž bychom o tom věděli, najdete nyní v kinech díky distribuci Atlas Cinema.
2: Co jsi mi to nepovedala?
3: Odjdeš s někým jiným, nedáš vědět.
2: To normálne, nie?
4: Žena má mať tak širokú sukňu, aby zakryla všetky tajomstvá, čo sú v rodine.
5: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: O zero trust architecture.
3: NISPA compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba.
3: Recovery plan. Endpoint detection.
4: Multifactor.
3: Penetrační test. Lock management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentro.io.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
0: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
0: A som tichý zážitek. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
3: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to 1930.
1: Na Sky Showtime dnes přistál filmový rozlučkový ceremoniál, velkolepé finále slavné britské ságy s podtitulem Panství Downtown velké finále. Režisér Simon Curtis a scénárista Julian Fellowes, který celý svět vymyslel, nás vracejí do Downtown Abbey na Prahu 30. let. Mary se ocitá uprostřed veřejného skandálu poté, co jí rozvod vyřadil z londýnské aristokracie a navíc rodinné panství potřebuje nákladnou modernizaci. Do toho se bratr její matky v podání Paula Giamattiho noří hluboko do finančního skandálu, který ohrožuje celý rod. A na panství samém se časy mění. Hlavní komorník i kuchařka po desetiletích věrné služby odcházejí do penze. 2 hodiny závěrečné kapitoly jednoho z nejúspěšnějších britských seriálů všech dob, Panství Downtown velké finále, najdete nyní v rámci předplatného exkluzivně na Sky Showtime.
2: My God, what a melody!
3: He will be a sensation.
4: Čtyři důvody pro DAB.

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřed se na puk, Rozanove. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
2: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
3: 2 týmy, 2 rivalové a 1 tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
4: Když víš, co máš dělat,

0: creatures, the greatest pursuit is finding a mating partner. This unimpressive beta male is faced with another mating season all alone.
1: Wait, are you filming this?
0: And failure to mate could mean the end of a bloodline.
1: Stop narrating at me! Leave me alone!
2: Na Netflix dorazil nový animovaný seriál pro dospělé a jeho tvůrci dobře vědí, jak pořádně vytočit hormony nahoru. Období páření. Tvůrci slavného Big Mouth, Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin a Jennifer Flackett totiž přicházejí s pokračovatelem v duchu své předchozí tvorby, tentokrát zasazeným do zvířecí říše. Seriál Období páření sleduje čtveřici lesních obyvatel hledajících lásku, sex a životního partnera. Medvěda Joshe, mívala Reje, srnu Fawn a lišku Penelope. Téma je jasné. Hledání partnera, přirozené pudy a romantická komedie v hápu chlupatých hrdinů, kteří se v tom všem rovněž pěkně štelují. Jestli jste si oblíbili Big Mouth, tady jsou stejně hormonálně nabuzení, jen tentokrát na čtyřech nohách. Animovaný seriál Období páření najdete nyní výhradně na Netflixu.
3: My heart desires love.
4: A little cliche, but we'll go with love.
5: Hey, Dave, dude, we're on lesbians.
6: Nice.
5: Nice.
7: Listen to this. Spy.

Co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 21. května? Ze světa hvězdných válek dorazil Mandalorian a Grogu, Pedro Pascal alias Din Djarin se vrací na velké plátno a bere sebou i svého malého zelenkavého svěřence. Zlé impérium sice padlo, ale galaxie se stále zpamatovává a nově vzniklá republika potřebuje pomoc legendárního lovce odměn. Ve filmu se objeví i Jeremy Allen White a Sigourney Weaver. Kdo preferuje horor, ten zamíří do kina na Pasažéra. Mladý pár na výletě s karavanem zastaví u čerstvé havárie a od té chvíle se jim smůla lepí na paty jako přízrak z hororu. A přízrak tu opravdu je. Režisér André Overdahl servíruje napínavou jízdu s Melisou Leo a Louem Lobelem v čele. Z dokumentárních novinek je v kinech slovenský snímek Hranice věrnosti od Diany Fabiánové, upřímná otevřená sonda do vlastního manželství v krizi otevřeného vztahu a generačních traumat. A pro píďata dorazil do kin Lumpík Špuntík, dánská animovaná pohádka o nezbedném trolovi z ostrova Bronholm, který se tajně vydá do světa lidí. A jako velký návrat v obnovené distribuci se do kin vrátil i nestárnoucí Šrek. Zelený obr s oslíkem je zpátky a stále v plné formě. Tak to byl výčet posledních novinek v kinech. Hovk!

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si při pondělku naladili Zone Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
4: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
5: Memento mori, krasotinko.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
3: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
8: Prodáno!
9: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
9: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Půlnoční. noc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
11: Powerplay.

Radio True Story. Dneska čiste Organic Deep House Music.

Echte DJ Renaat, Burning Horizon. Ook met Roscoe Rintoe.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
2: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
4: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
3: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
4: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
3: Myslíte nějakou m***u?
4: No...
3: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
4: Cože?
3: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
1: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
3: A hlavně... Má okulink.
4: Okulink?
1: A Asome. Tichý zážitek.
5: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
6: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Andrea Fiorino, Master Mix.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. No. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
3: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení

0: 5 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza během výsledkově velmi nabitého týdne vzrostla o procento. Největší zisk si připsali akcie zbrojaře Čekoslovak Group, které posílily o 15%. Společnost reportovala výsledky za první čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků a možná důležitěji zároveň potvrdila celoroční a střednědobý výhled. Z kraje týdne také odmítla druhý report shortařů ze skupiny Hunter Brook. Po výsledcích o 7% posílili i akcie metalurgické společnosti Gevorkian, která na konferenčním hovoru naznačila záměr ve střednědobém horizontu snížit své zadlužení. Vyšší provozní ziskovost oproti očekávání reportoval Colt.cz Group a o svůj report se podělil také výrobce turbín Doosan Škoda Power. I když u něj vzhledem k projektovému fungování podle analytiků nebývá úvod roku příliš důležitý. Konal se jarní start day, což znamená smršť výsledkových reportů a aktualit menších společností z trhu Start Market. Než bych všech 10 prezentací stihnul shrnout, tak by vám vystydla káva. A tak si raději přečtěte náš burzovní newsletter. Tento týden bude reportovat pojišťovna VIK a po odložení také Photon Energy, který v pátek po trhu informoval o odložení výplaty již druhého kupónu dluhopisů. Z dalších zpráv Philip Morris ČR spustil výrobu nikotinových sáčků v Kutné Hoře, Kofola dokončila akvizici polovičního podílu v panamských pivovarech a pojišťovna VIK zase ovládla německou pojišťovnu Nürnberger. Zahraniční analytici korigovali své cílové ceny pro Čekoslovak Group a Jan Raška z Fiobanky potvrdil cílovou cenu 981 korun pro Colt.cz Group, ovšem doporučení snížil na stupeň redukovat. Pohled do makrosvěta. Ceny v průmyslu letos poprvé meziročně vzrostly, a to rychleji oproti očekávání. Významně vzrostly ceny koksu. Tento týden bude zveřejněn sentiment v ekonomice a druhý odhad HDP. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se porodíme do jedné z nejstarších otázek vesmíru. Kde jsou všichni? Jak popisuje magazín Universe Today, vědci kolem SETI nabízejí fascinující odpověď. Hypotézu krátkého okna. Civilizace prý mají jen omezený čas, kdy vysílají do vesmíru, nejzaniknou nebo se promění v něco, co už nepoznáme. Už Frank Drake tvrdil, že nejdůležitějším parametrem jeho slavné rovnice je dlouhověkost civilizace. A studie z roku 2018 ukazuje něco mrazivého. Než k nám dorazí signál z hvězd, jeho odesílatelé už dávno nemusí existovat. A pak je tu hypotéza transcendence. Civilizace se prý vyvinou do mikrosvěta, usadí se kolem černých děr a přestanou vysílat rádiem. Trochu jako když soused přestane zvedat telefon a začne meditovat. Možná tedy nejsme sami, jen máme špatně naladěnou frekvenci. Držte si antény, přátelé, a nezapomeňte se občas podívat nahoru. Mějte se pozemsky.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: A Asome. Tichý zážitek.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. This is a power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
1: Powerplay.

0: Korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: až web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha, a mají i nějakou nižší konfiguraci, třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.